Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí. Nehody, uzavírky, policejní hlídky. Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý deň, vlastne od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc, kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, na shledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Skyrock.
0: Skyrock.
3: Rádio Hana, Skyrock.
0: Skyrock.
4: To je rocková muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana, Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.
0: Skyrock.
3: Melodický rock? To je Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 10. října na Skyroku. Brouzdání začneme u amerických rockerů Aerosmith v roce 1979. Tehdy odchází kytarista Joe Perry po nezhodách se svým toxickým vůjčetem, jak se jim tehdy říká, zpěvákem Stevenem Tylerem. V roce 1984 se naštěstí pro rockové fandy do kapely opět vrací. Rokem pokračujeme u zpěváka Davida Lee Rotha. První zpěvák proslulých Van Halen se poprvé rozkřikuje do světa v roce 1954. Hlas zní od roku 1953 i skotskému zpěvákovi a kytaristovi Midgey Urovi. Jeho jméno si spojíme s Thin Lizzy, Silk, Rich Kids, Visage a hlavně hitparádově úspěšnými Ultravox. Nakonec na filmové plátno za legendárním Supermanem. Hlavní roli v nejznámější jeho podobě z roku 1978 hraje Christopher Reeve. Šarmantní herec nás opouští 10. října 2004. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
6: Skyrocks.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Flóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Baví nás, baví vás.
3: I v sobotu.
0: Skyrock.
3: Nejlepší rockový výběr.

0: Dobré ráno. Na Skyroku snídáte s nejlepším rokovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rokové ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Jsou tu zprávy. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O víkendu 17. a 18. října tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu u trati. Nicméně městská hromadná doprava bude fungovat. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X. V pátek začaly volby do místních zastupitelstev a do třetiny senátu. Spolu s volbami se v Česku uskuteční i 37 lidových hlasování a jedno i v Olomouckém kraji, a to v Majetíně. V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Občané tu budou moci vyjádřit svou vůli, zda stávající těžbu štěrkopísku na území obce rozšířit, či ne. Nobelova cena za mír má nového držitele. Nejsledovanější ocenění mezi Nobelovými cenami získala jihoafrická právnička Navi Pillayová. Výbor ocenil bývalou vysokou komisařku OSN za klíčový přínos k postihování válečných zločinů. Sport. Čeští fotbaloví reprezentanti do 21 let už mají jasno, s kým se střetnou v listopadu v play-off kvalifikace o mistrovství Evropy. Bude to Turecko. Rozhodl o tom páteční los. Přesný termín utkání se teprve určí.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. První víkendový den nám přichystá převážně velkou oblačnost a občasné lokální deště. Rtuť teploměru nám vyšplhá k 13 až 16 stupňům. Vítr by nám měl foukat pouze mírný. I v neděli se nám budou po obloze honit mraky, odpoledne mohou výjimečně přijít přehánky. Teploty budou podobné jako v sobotu. Oba víkendové dny budeme mít biozátěž na jedničce, tedy nejlepším stupni.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Posloucháte Skyrock

0: Rok uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, vy cítíte, jak vám vesmír fandí taky o víkendu. Býci, chtěli byste vypnout, ale rodina má trochu jiné plány. Blíženci, nečekejte na správnou náladu a udělejte první krok. Radci, vy oceníte každou minutu volna. Lvi, podzimní úklid jaksi není v souladu s vaší divokou náturou. Pany, víte, že někdy věci nefungují stejně jako dřív. Váhy, chtělo by to pravidelný režim a taky vydatný spánek. Štíři, klidně potrénujte, ale zvolte mírnější tempo. Střelci, víkend má pro vás ten správný náboj. Kozorozi, zabalte si dobrodružnou náladu a vyrazte do světa. Vodnáři, přestaňte neustále všechny zachraňovat a radši šetřte síly. A co my ryby, měli bychom si udělat podzimní piknik, třeba i s nějakou dýňovou dobrotou.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyroku.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, C, Z. Zatancuj si
3: se mnou. Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
6: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října.

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
2: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
1: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web report. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
3: Sport. Přidám ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Béčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10. ráno střetnou Černovír s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15. hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
0: Počasí.
3: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy a může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nehty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Dobrý den za volant, D1 před Přerovem na exitu směr Ostrava. Počítejte s komplikacemi, seče se tady tráva. D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a hranicemi, úklid silnice asi až do 9:30. V Kroměříži zvýšený pohyb okolo Velkého náměstí a Rigrovy. Je tady jablečný den v okolí ulic Velehradka i k výstavišti zase hobby setkání sběratelů. V Olomouci to samé, počítejte se zvýšeným provozem a pohybem chodců i aut v okolí výstaviště Flora i přilehlých parků. Dobře, dojeďte.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bezdomova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortů. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší. Svátek má dneska každá Marína.
2: Kapitáne, hlášení z paluby!
3: Co se děje?
2: Dneska slaví Marina!
3: Tak vytáhnout

0: silnic Olomouckého kraje.
1: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
7: Profesore, zas ten váš Olprán.
8: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
7: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
8: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografická a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které se tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pink Oktober připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví a hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Ráno na Skyroku.

0: Další rocková hodina je za námi a také po deváté pro vás na Skyrocku máme nejlepší rockový výběr. Teď víkendový infoservis, počasí a doprava.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilová 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá. Píše o tom ČTK.
4: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích. Tady přijedou příkazy. Klobása, pivo, pořádný fotbal, ideální víkendový plán. A taky volby, výsledky přinášíme.
5: Počasí.
4: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená na většině míst, deštivá s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
5: Doprava.
4: Vysíláme rychlé dopravní zprávy. D1 před exitem Přerov, počítejte s omezením. Seče se tady tráva. Dálnice se uklízí i mezi Hranicemi a Lipníkem nad Bečvou. V Kroměříži probíhá jablečný den, hodně lidí i aut. To samé v Olomouci. U výstaviště pokračuje Flora, takže hodně aut, hodně lidí taky. V Olomouci pozor na aktuální policejní hlídky v ulicích Hamerská a Brněnská. V Držovicích u Prostějova kontrolují rychlost na Konečné. V Kroměříži jste viděli majáčky na Kojetínské ulici. Dobře, dojeďte.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Stadium na Skyrocku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 10. října na Skyrocku. Brůzdání začneme u amerických rockerů Aerosmith v roce 1979. Tehdy odchází kytarista Joe Perry po nezhodách se svým toxickým dvojčetem, jak se jim tehdy říká, zpěvákem Stevenem Tylerem. V roce 1984 se naštěstí pro rockové fandy do kapely opět vrací. Rokem pokračujeme u zpěváka Davida Lee Rotha. První zpěvák proslulých Van Halen se poprvé rozkřikuje do světa v roce 1954. Hlas zní od roku 1953 i skotskému zpěvákovi a kytaristovi Midgey Urovi. Jeho jméno si spojíme s Thin Lizzy, Silk, Rich Kids, Visage a hlavně hitparádově úspěšnými Ultravox. Nakonec na filmové plátno za legendárním Supermanem. Hlavní roli v nejznámější jeho podobě z roku 1978 hraje Christopher Reeve. Šarmantní herec nás opouští 10. října 2004. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
2: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem byl podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
2: Přerov aktuálně.
1: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
1: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny. A to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
3: Sport. Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí, ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Všem řidičům pohodovou sobotu. Víme, jak se jezdí tady, tenhle slogan platí i dneska. Olomoucká flóra, hortikomplex, hustý provoz a možná i problémy s parkováním. D1, Ostrava, před exitem Přerov, seče se tráva. Hlídky v Kroměříži ve směru na Vážany. Hlásíte majáčky D1, směr Hulín a taky na tahu z Brna do Olomouce u Vyškovského exitu. V Šumperku je navíc zavřený přejezd v Žerotínově ulici. Dobře dojeďte.
2: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě takový renesanční chlapík Bob Geldof. Kromě zpěvu a muziky se představuje i jako herec v rámci filmového přepisu dvojalba The Wall od kapely Pink Floyd. Ano, hrál postavu Pinka. Při natáčení se poměrně dost improvizovalo. V podstatě prý neměl k dispozici žádný konkrétní scénář, se kterým by se mohlo pracovat.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Rodáka z Irska proslavili tak jeho charitativní aktivity. Tou nejznámější je koncert Live Aid v roce 1985, když Bob Geldof hrdě četl na tiskové konferenci kapely a zpěváky, co se zúčastní koncertu Live Aid, s mnohými z nich vůbec nejednal a oni o ničem nevěděli, ani mu nepotvrdili, že by se toho koncertu chtěli zúčastnit. Po konferenci mu pak údajně nepřetržitě zvonil telefon a překvapení umělci se dožadovali vysvětlení. Nakonec všichni dorazili, protože Bob Geldof jim odpověděl velmi prostě. Tak a teď se z toho zkus vykroutit.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Je tady další song v naší rokové abecedě s Bobem Geldofem, vzpomínka na osmdesátky. This is the world calling na Skyroku právě teď.

pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den. I've been running for too many long years, chasing shadows as the sun

0: vyrazit.
1: Pramení vám z víkendu velké dilema, kam vyrazit? Máme tipy pro každého. Výstaviště Flora Olomouc a Hortikomplex. Prostějov, výstava patchworku s dílnami. Kroměříž, velké náměstí, jablečný den z mošty, cymbálkou i divadlem. Farmářské trhy jsou v Hranicích na Masarykově náměstí. Víno braní s polévkou v Kožušanech zatratí od 14 hodin. Jestli chcete tajemno, má to pro vás zámek Plumlov. Láká na halloweenské slavnosti se strašidelnými Simpsony. Pak je tu Hracovinec a hradní dobrodružství s kouzelníkem a rébusy. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Víme, kam vyrazit. Hezkou sobotu.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
3: Olomouc aktuálně.
2: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
4: Sport. Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady a víme, že v Olomouci musíme počítat s hustým provozem aut i chodců u výstaviště Flora. Pozor si dávejte v Olomouci, policie stojí na Legionářské, na obchvatu D35 ve směru na Hradec u OMV, stojí taky u sjezdu na Bohuňovice, majáčky jste viděli v Kroměříži na Kojetínské, ve Světavách stojí v ulici Kapitána Jaroše a na Šumpersku hnedka dvakrát, v Olšanech směr Bohudíkov. Šťastnou cestu!
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

Roadhouse to the left.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 10. říjen na Skyroku. Brouzdání začneme u amerických rockerů Aerosmith v roce 1979. Tehdy odchází kytarista Joe Perry po nezhodách se svým toxickým dvojčetem, jak se jim tehdy říká, zpěvákem Stevenem Tylerem. V roce 1984 se naštěstí pro rockové fandy do kapely opět vrací. Rokem pokračujeme u zpěváka Davida Lee Rotha. První zpěvák proslulých Van Halen se poprvé rozkřikuje do světa v roce 1954. Hlas zní od roku 1953 i skotskému zpěvákovi a kytaristovi Midgey Urovi. Jeho jméno si spojíme s Thin Lizzy, Silk, Rich Kids, Visage a hlavně hitparádově úspěšnými Ultravox. Nakonec na filmové plátno za legendárním Supermanem. Hlavní roli v nejznámější jeho podobě z roku 1978 hraje Christopher Reeve. Šarmantní herec nás opouští 10. října 2004. Zítra opět rokujeme dějinami, nenechte si to ujít.

0: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

0: Styl na Skyroku.
1: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku. Skyrock.
2: Rockové pecky pro lepší náladu.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
2: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až dvouletý trest odnětí svobody.
1: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozývat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web report. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
3: Sport. Přidám ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Bčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10 ráno střetnou Černovír s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15 hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
0: Počasí.
3: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy a může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nechty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Přejeme všem řidičům pohodovou sobotu za volantem. Slogan Víme, jak se jezdí tady, platí i dneska. Na olomoucké Flóře je kvůli podzimnímu hortikomplexu hustý provoz a větší problémy s parkováním než obvykle. D1 ve směru na Ostravu, počítejte aktuálně s komplikací před Přerovem, seče se tady tráva, je tady omezení. V Kroměříži u výstaviště probíhá sraz sběratelů a v Šumperku je zavřený přejezd v Žerotínově ulici a v Zábřehu ulice Indrova. Šťastný dojezd!
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

Duše, německá preciznost a neustálý tah na branku. Kdo vlastně stojí za energií olomoucké absolventské komunity? Otevřeně o životních křižovatkách, tvrdé práci, zákulisí rodinného života i o tom, co mu dal pobyt v Německu. Hostem víkendu v seriálu Osobnosti Olomouce je Marek Zelenka. Inspirace, kterou si chcete pustit do uší. Poslouchejte po celý víkend jen na našich vlnách. Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Ahoj a dobrý den, sobota 10. října, kalendář nám servíruje pestrou směsici. Dnešek je dnem lidí bezdomova, oslavit můžeme i Národní den kabelek nebo Národní den zdobení dortů. Jeden narozeninový krájí všestranný showman Jakub Kohák, elegán a milovník swingu Ondřej Havelka, skvělí herci Zuzana Bičovská nebo britský elegán Charles Dance. Historicky si připomínáme i vážnější chvíle. Dnešní den v roce 1938 muselo Československo na základě Mnichovské dohody odstoupit své pohraničí Německu. A na závěr to nejmilejší. Svátek má dneska každá Marína.
2: Kapitáne, hlášení z paluby!
3: Co se děje?
2: Dneska slaví Marina.
3: Tak vytáhnout kotvy a jedem.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ni není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilova 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá. Píše o tom ČTK.
4: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích. Tady přijedou příkazy.
3: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
4: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená, na většině míst deštivá, s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Pěknou sobotu na cestách. I dnes pro vás máme čerstvý dopravní přehled, protože víme, jak se jezdí tady. V Olomouci aktuálně neprojedete ulicí na Letné, v Černovíru ulicí Ústavu a na Chvalkovické aktuálně směr Zákopa, práce na silnici. V Šumperku nepřejedete kolej v Žerotínově ulici, v Zábřehu je zavřená Indrova, zcela neprůjezdný je průtah Drahanovicemi a neprůjezdná je silnice i mezi Klenovicemi, Nahané a Ivaní. Jeďte opatrně!
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock.

Další skvělá muzika za námi a my ladíme dál ten nejlepší hudební výběr pro celý Olomoucký kraj. Víkend si přímo říká o šťavnaté historky a inspirativní lidi. Do 20 minut vytočíme naši telefonní

0: Vás čeká Olpran.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nelutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
2: A je to tady a teď. Restaurant Route 66 pro všechny motorkáře, cyklisty i pěší. Prožijete skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.

na Moravskotřebovsku na 88,7 FM. Skyrock.

0: vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
1: Přerov aktuálně.
2: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
2: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CVVM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
0: Sport.
3: Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí. Ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
0: Doprava.
3: Míříte dnes kamkoliv za volantem? Tak nezapomeňte, víme, jak se jezdí tady. Pokud aktuálně míříte autem právě třeba na olomouckou Floru, na podzimní hortikomplex, pevné nervy, zaparkovat bude celodenní oříšek v Kroměříži u výstaviště a na Velehradské ulici je zvýšený provoz kvůli sběratelské výstavě. D1 směr Ostrava zpozorněte před exitem Přerov a v Drahanovicích pozor na úplnou uzavírku. Tak jeďte hlavně plynule. Hezkou sobotu.
1: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Hit za hitem pokračuje i teď. Sobotní odpoledne taky a víte, co se právě teď nejvíc řeší u nás v regionu. Za malou chvíli vám v jednom balíku naservírujeme ty nejzajímavější perličky z okolí. Držte naše vlny, za moment jsme zpátky.
1: Skyrock. Skyrock. Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 11. kola Maxa Ligy HC Zubr Přerov HC Slavia Praha na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
7: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
1: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

Skyrock. To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

0: Teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Posloucháte nejlepší muziku, přejem hezkou sobotu a víte, o čem se dnes píše v našem regionu? Máme pro vás rychlý přehled. Hygienici varují, že nebezpečný výrobek můžete mít doma i vy. Jak píše Olomoucký report, jen letos úřady odhalily už 164 rizikových kousků. Hlavně kosmetiku, sprcháče nebo e-cigarety. Mrkněte na web krajské hygieny, jestli nemáte v koupelně schované překvapení. Pokud hledáte tip na výlet, zprávy z regionu na webu olomouc.cz lákají na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci. Vrátila se sem interaktivní výstava Po stopách slonů s 13 stanovišti a obří 5-metrovou sloní skluzavkou. A šumperský rej hlásí velký stavební boom. V Šumperku v areálu Hedvy odstartuje stavba 90 nových bytů a vznikne tu dokonce úplně nová ulice Hedvábná. Víme, o čem se píše? Teď už to víte i vy. Pohodový den a zůstaňte naladěni.
0: Za chvilku jedeme dál. Skyrock. Minutu po minutě, hodinu po hodině, den za dnem, rok za rokem. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
3: Aktuálně.
2: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Řepčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
4: Sport. Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila i v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Pohodový den za volantem, rychlý přehled dnešních komplikací. D1 směr Ostrava, zpozorněte před exitem Přerov, finišuje sekání trávy. V Olomouci stále hustější provoz u Flory, ať už pěší, anebo auta. Uzavírky jsou na Letné a na Zákopě. V Šumperku neprojedete Žerotínovou a v Zábřehu Jindrovou. Mimo provoz je cesta mezi Klenovicemi na Hané a obcí Ivaň. Tak dojeďte v pořádku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v rokové abecedě G jako Green Jelly. Tahle americká rocková kapela je známá svými teatrálními koncerty a záměrně nízkorozpočtovou estetikou. Green Jelly alias Zelené želé založil v roce 1981 zpěvák Bill Manspeaker. Tady u nás na Hané tuhletu komediální partičku trochu lépe poznáváme v devadesátkách.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko Procházková.
1: Konkrétně se zaměříme na album z roku 92 Serial Killer, což v překladu znamená seriální zabiják. Je na něm i drsná rocková pohádka o třech malých prasátkách a velkém zlém vlkovi. Klip je luxusní, animovaný, takový plastelínový, velice vtipný a na konci to všechno rozlouskne Rambo.
0: Rádio Hana, Skyrock a rocková abeceda.
1: Takže dneska s humorem v rockové abecedě G jako Green Jelly a jejich Three Little Pigs na Skyrocku.

Víme, jaké bude počasí v Olomouckém kraji. Naši předpověď počasí budeme na Skyroku vysílat hned po zprávách po celé. Díky, že ladíte nejlepší rokový

0: pramení vám z víkendu velké dilema, kam vyrazit. Máme tipy pro každého. Výstaviště Flora Olomouc a Hortikomplex. Prostějov, výstava patchworku s dílnami. Kroměříž, velké náměstí, jablečný den z mošty, cymbálkou i divadlem. Farmářské trhy jsou v Hranicích na Masarykově náměstí. Dýno braní s polévkou v Kožušanech zatratí od 14 hodin. Jestli chcete tajemno, má to pro vás zámek Plumlov. Láká na halloweenské slavnosti se strašidelnými Simpsony. Pak je tu Hracovinec a hradní dobrodružství s kouzelníkem a rébusy. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. Víme, kam vyrazit. Hezkou sobotu.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Víkend na Skyrocku.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Dál vám přinášíme aktuální informace, děkujeme, že nás posloucháte. Někdo chtěl konopí, ale platit už ne. Od pondělí řeší policie v Olomouci vloupání do automatu s konopnými produkty na Rooseveltově ulici. Co pak se tu stalo?
3: Neznámý pachatel v době od 3. do 5. října 2026 poškodil výdejní automat, ze kterého posléze odcizil různé zboží s obsahem CBD. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na částku 200 000 korun. Pachateli za přečiny poškození cizí věci a krádež hrozí mimo jiné až 2letý trest odnětí svobody.
2: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. A na Olomoucku ještě zůstaneme. Rány a hluk k nám mohou přicházet z vojenského újezdu Libavá. Bude tu výcvik spojený s extrémním hlukem. V okolí újezdu bude slyšet střelba z tanků Leopard. Hluk se bude z Libavé ozdívat od 8. do 12. října při cvičení Moravian Lens a pak 12. až 15. října a 19. až 22. října kvůli cvičné tankové střelbě. A pozor, 10., 15., 20. a 22. října budou i noční střelby. Podrobně o tom píše web. Řidiči s přezutím pneumatik na zimní rozhodně neotálejte. Termíny v servisech se plní už v říjnu a v listopadu můžeme na volné místo v pneuservisu čekat i 3 týdny, informují novinky.cz. Připomeneme, že zákonná povinnost mít zimní pneumatiky platí od 1. listopadu do konce března. Zimní kola jsou nutná při souvislé vrstvě sněhu či ledu a minimální hloubka vzorku na pneumatice musí být aspoň 4 mm.
4: Sport. Přidám ještě sport. Po reprezentační pauze se vrací ligový fotbal a na Olomoucku nás čeká pořádně nabitý víkend. V sobotu odpoledne to bude vřít v 5. lize. Slavonín přivítá Bčko Uničova, HFK Olomouc vyzve Mohelnici. V neděli se pak derby 7. ligy od 10. ráno střetnou Černovír s Chvalkovicemi. V 5. lize od 15 hodin Velká Bystřice přivítá Přerov. Přijďte zafandit a užijte si skvělý fotbal. A nezapomeňte, pokračuje volební sobota. Výsledky přineseme.
0: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
1: Počasí.
4: Předpověď počasí sice nepohladí po duši, ale rozhodně nás nenechá sedět doma. V sobotu počítejte s mraky a deštěm, odpoledne si dáme pauzu, teploty můžou vyšplhat až na 15 stupňů Celsia. V neděli už můžeme rozprostřít deštníky jenom místy a může být až příjemných 17 stupňů Celsia. Další přehánky přijdou až po neděli, od úterka může vysvitnout sluníčko, ale ráno počítejte s mlhami a mrazíky až za nehty. Víme, jak bude, víkend oblačný s přehánkami, teploty kolem 15 stupňů.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
1: Doprava.
4: Přejeme všem řidičům pohodovou sobotu za volantem. Slogan Víme, jak se jezdí tady, platí i dneska. Na olomoucké Flóře je kvůli podzimnímu hortikomplexu hustý provoz a větší problémy s parkováním než obvykle. D1 ve směru na Ostravu, počítejte aktuálně s komplikací před Přerovem, seče se tady tráva, je tady omezení. V Kroměříži u výstaviště probíhá sraz sběratelů a v Šumperku je zavřený přejezd v Žerotínově ulici a v Zábřehu ulice Indrova. Šťastný dojezd!
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
1: Posloucháte Skyrock.
0: Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: Aj roku.
1: Deje sa to každý rok. S podzimem postupne ubývá slunečných paprsků a my si vytváříme méně vitamínu D. Víte, proč potrebujeme práve Dčko? Pomáha telu vstřebávať vápník, udržovať zdravé kosti a prispívá ke správnému fungování svalů i imunitního systému. Takže kde Dčko na podzim vzít? Mezi nejbohatší přirozené zdroje patří tučné ryby, třeba losos, makrela nebo sardinky. Menší množství Dčka najdeme také ve vaječném žloutku a v některých houbách. Dčko můžeme doplnit také tabletkami anebo kapkami, ale to si radši ověřme u doktora nebo u své lékárnice. Právě jsme zjistili, proč máme na podzim vitamínu D méně, k čemu ho potřebujeme a taky kde ho hledat. Jsme tady pro vaše zdravé a pohodové podzimní dny.
0: S námi máte život jednodušší. Životní styl, to je praktické info pro každý den, jedině na Skyroku.
2: Odpoledne na Skyroku.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock.
1: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Je tu přehled dalších aktualit, ať víte, o čem se mluví. Dětem s duševní nemocí plánuje více pomoci fakultní nemocnice Olomouc. Buduje 30 lůžek pro náhlou dětskou psychiatrickou péči. Nyní musí děti a dospívající hledat akutní pomoc jinde. Lůžko pro ně není ani v Olomouckém kraji, ani ve Zlínském či Moravskoslezském, píše o tom Deník.
3: Kroměříž aktuálně.
2: Nová parkovací místa ve městě plánuje Kroměříž. Radnice nechá vybudovat v ulici Spáčilova 15 nových míst za asi 5 milionů korun. Město tím reaguje na žádost obyvatel po zrušení parkování z důvodu průjezdu hasičů. Stavbu zvažuje v příštím roce. Nové parkovací plochy radnice chystá i v Albertově ulici u domu Děvín s kapacitou přes 80 míst a další parkoviště v Kroměříži vzniknou ve Francouzské, Březinově a Mánesově ulici, informuje město. Děti v Blansku už zase mohou chodit do Senzára. Středisko volného času v Blansku zahájilo provoz v nově zrekonstruované budově v Údolní ulici. Díky investici Jihomoravského kraje získalo středisko provozující kroužky i druhé patro a nové vybavení. Hlukové limity v České republice se měnit nebudou. Ústavní soud zamítl návrh senátorů na zrušení vládního nařízení o hlukových limitech. Nařízení je v pořádku. Doplníme, že senátoři poukazovali na to, že limity se uvolňují a ochrana před hlukem klesá, píše o tom ČTK.
4: Sport. Vyrážíme na regionální fotbal. V sobotu odpoledne se hraje hned na několika hřištích. V páté lize hostí Litovel Výběr z Rapotína, v šesté potom přivítají Hlubočky Mostkovice. V neděli odpoledne zase láká pátá liga na zápas Olešnice proti Bělotínu. Krajský Přebor se hraje v Troubelicích. Tady přijedou příkazy.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
4: Rychlý pohled na oblohu říká, jasně, vytáhněte svetry a nepromokavé bundy. Sobota zatažená, na většině míst deštivá, s teplotami okolo 15 stupňů. Neděle nám naštěstí dopřeje víc polojasná, ale i nějaká ta přeháňka se ještě mihne. Nový týden, v pondělí nás čeká proměnlivá oblačnost. Od úterka polojasné dny s teplotami do 16 stupňů Celsia. Víme, jak bude, sobota dešť, neděle polojasno, teploty kolem 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Doprava.
4: Pěknou sobotu na cestách. I dnes pro vás máme čerstvý dopravní přehled, protože víme, jak se jezdí tady. V Olomouci aktuálně neprojedete ulicí na Letné, v Černovíru ulicí Ústavu a na Chvalkovické aktuálně směr Zákopa, práce na silnici. V Šumperku nepřejedete kolej v Žerotínově ulici, v Zábřehu je zavřená Indrova. Zcela neprůjezdný je průtah Drahanovicemi a neprůjezdná je silnice i mezi Klenovicemi, Nahané a Ivaní. Jeďte opatrně!
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Posloucháte Skyrock s

0: abyste si užili další poctivý nářez hitů a my jedeme dál. Sobota 10. října je v plném proudu. Za chvilku zjistíme, kdo z hvězd si dneska krájí narozeninový dort, komu musíte honem poslat přání k svátku a na jaké bizarní mezinárodní dny si vlastně můžeme připít. Neodcházejte od rádia, za okamžik vám v kalendáři naservírujeme poctivou nálož drbů.
1: Skyrock. Skyrock. Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.

0: Skyrock a rockový podvečer. Chcete dál nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vysíláme zprávy, počasí a dopravu. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Poslechněte si aktuality. 18-leté dívce a jejímu 30-letému příteli hrozí výjimečný trest. Nově oba čelí obžalobě z loňské vraždy matky dívky a pokusu o vraždu otce v Bohuňovicích u Šternberka. Dívce i jejímu partnerovi hrozí až 20-letý nebo delší trest. Dívka loni v prosinci v domě zastřelila svou matku a postřelila otce, který se jí dokázal ubránit. Přítel dívky útok podle obžaloby organizoval. Jejich motivem bylo podle policie majetkový prospěch. Nyní jsou oba ve vazbě. Vývoj případu dál sledujeme.
2: Přerov aktuálně.
1: Vylepšení Přerova. Stovky obyvatel se zapojili do sdíleného rozpočtu Chci v Přerově a odhlasovali z návrhů občanů, ať město provede výsadbu stromů v Palackého ulici, dá do pořádku hřiště u tenisu a vytvoří dětské hřiště na ulici Petřivalského.
0: Hlas lidu.
1: Rádi zahradničíme a rádi dáváme ochutnat, co jsme vypěstovali. To zjistil nový průzkum CBBM. V průměru 7 z 10 domácností v Česku pěstuje vlastní potraviny, a to na zahrádce, nebo v bytě, nebo na balkóně.
3: Sport. Fotbalový Prostějov ulovil parádní posilu do útoku. Do týmu dorazil 23-letý Denis Aliagic. Ten prošel mládeží Slavie a Sparty a naposledy působil v Žilině. Premiéra ze sna v Jihlavě vyběhl na hřiště a v 67. minutě a 5 minut před koncem vstřelil SKčku cenou remízu 2-2. Zdá se, že do Prostějova dorazil střelec, který bude soupeře ještě hodně zlobit. Denisi, vítej na Moravě. Přinesli jsme aktuální informace, připojíme počasí, dopravu a sledujeme komunální i senátní volby. Buďte s námi.
0: Máme přehled.
2: Skyrock.
0: Počasí.
3: Podzim už maluje přírodu na žluto a do toho nám trochu stříkne barvy i z oblohy. V sobotu bude převažovat deštivé počasí s mírným větrem, maxima do 15 stupňů. V neděli polojasno, na jižní Moravě se ukáže i 18. V pondělí čekáme přehánky spíše na severovýchodě a ve zbytku týdne se ještě můžeme těšit na slunečné počasí, ale samozřejmě studená rána s mrazíky a mlhou. Víme, jak bude. Sobota deštivá, neděle polojasná, teploty kolem 15 stupňů.
0: Doprava.
3: Míříte dnes kamkoliv za volantem? Tak nezapomeňte, víme, jak se jezdí tady. Pokud aktuálně míříte autem právě třeba na Olomouckou Flóru, na podzimní hortikomplex, pevné nervy, zaparkovat bude celodenní oříšek v Kroměříži u výstaviště a na Velehradské ulici je zvýšený provoz kvůli sběratelské výstavě. D1 směr Ostrava zpozorněte před exitem Přerov a v Drhanovicích pozor na úplnou uzavírku. Tak jeďte hlavně plynule. Hezkou sobotu.
0: Posloucháte Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začínáme další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát máme téma, které se týká toho nejcennějšího, našeho zdraví. Říjen se totiž nese ve znamení akce Pinktober, která připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Co přesně Pinktober znamená? Na studiové lince vítáme paní doktorku Danu Houserkovou z Olomouckého Mama Centra. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Pinktober je měsícem boje proti rakovině prsu. Takže u nás v Mama Centru máme slevovou akci 200 korun na veškeré mamografické a ultrazvukové vyšetření u žen samoplátky, které si tedy hradí vyšetření. Samozřejmě můžou se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit. Máme u nás model pro samovyšetření prsu, kde instruujeme ženy, jakým způsobem si provádět samovyšetření prsu, které je důležité i přesto, že ženy chodí na preventivní vyšetření.
1: A to jste nám nahrála. Proč je prevence rakoviny prsu tak zásadní a od jakého věku by ženy rozhodně neměly podceňovat?
2: Mamografická prevence je od 45. roku věku, je neomezená horní věkovou hranicí a je důležitá pro včasný záchyt karcinomu prsu. Cílem té prevence a hlavně opakované prevence, to znamená, že chodí po těch 2 letech opakovaně, cílem je zachytit rakovinu prsu v co nejčasnějším stádiu, což se daří v České republice.
1: Už jsme si tedy řekli, že říjen se nese ve znamení akce Pinktober, připomíná důležitost prevence rakoviny prsu. Pokud nás teď některá z posluchaček slyší a říká si, dobře, chci se objednat do Olomouckého Mama Centra a chci využít slevy, které tam aktuálně máte, kam se mohou obrátit?
2: Nejjednodušší je objednat se přes naše webové stránky, je to tedy online objednání, samozřejmě se ženy mohou objednat i telefonicky na uvedených číslech, najdou na našem webu.
1: Důležitá informace přidala paní doktorka Dana Houserková z Olomouckého Mama Centra. Děkujeme za váš čas.
2: Taky děkuji, přeji hodně zdraví, hezké podzimní dny.
1: Reklamní rozhovor končí a my ve zdraví jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
3: Na Boskovicku na 104,9 FM.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Připravili jsme pro vás další zprávy. Oblibu si získala sdílená kola v Litovli. Za 5 měsíců provozu hlásí přes 2800 výpůjček, přičemž největší zájem byl v září 764 jízd. Služba tak úspěšně pomáhá zlepšovat kondici obyvatel i čistotu ovzduší.
2: Olomouc aktuálně.
1: Lepší prostředí pro olomoucké fotbalisty. Sigma Olomouc otevřela v Hřebčíně nové tréninkové zázemí za 18 milionů korun. Nová budova nabízí hráčům moderní šatny, špičkově vybavenou posilovnu i prostory pro regeneraci.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Na sociálních sítích se skvěle daří Šumperku. Zabodoval v soutěži Zlatý like 2026 o nejlepší sociální sítě. Město ovládlo krajské kolo a v celostátním klání města nad 10 000 obyvatel získalo za svůj facebookový profil druhé místo.
3: Sport. Český tenis slaví další obrovský úspěch. Wimbledonská šampionka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje na prestižním turnaji mistryň. Cetinská rodačka si účast vybojovala skvělými výkony v celé sezóně. Vyhrála na trávě v Berlíně i v Londýně, zazářila v Americe. Turnaj mistryň startuje 8. listopadu v Indian Wells a ve hře o finálovou osmičku je pořád i Karolína Muchová. Holky, blahopřejeme, budeme to sledovat a držíme palce.
2: Skyrock.cz, kde vysíláme kompletní program i online přehrávač. www.skyrock.cz.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. Pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Doprava.
3: Pohodový den za volantem, rychlý přehled dnešních komplikací. D1 směr Ostrava, zpozorněte před exitem Přerov, finišuje sekání trávy. V Olomouci stále hustější provoz u Flory, ať už pěší, anebo auta. Uzavírky jsou na Letné a na Zákopě. V Šumperku neprojedete Žerotínovou a v Zábřehu Jindrovou. Mimo provoz je cesta mezi Klenovicemi na Hané a obcí Ivaň. Tak dojeďte v pořádku.
0: Posloucháte Skyrock

0: naší parádní pecku a sobotní večer rozjíždíme už fakt naplno. Pokud jste přes den nestíhali sledovat zprávy, vůbec to nevadí. Proletěli jsme regionální weby a vybrali témata, o kterých se dneska u nás nejvíc mluvilo. Hoďte se do klidu, za chviličku vám je v rychlosti prozradíme. Je sobota 10. října.
1: Skyrock.
2: Skyrock.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
3: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
4: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba. Skyrock.
1: Posloucháte nejlepší muziku, přejem hezkou sobotu a víte, o čem se dnes píše v našem regionu? Máme pro vás rychlý přehled. Hygienici varují, že nebezpečný výrobek můžete mít doma i vy. Jak píše Olomoucký report, jen letos úřady odhalily už 164 rizikových kousků. Hlavně kosmetiku, sprcháče nebo e-cigarety. Mrkněte na web krajské hygieny, jestli nemáte v koupelně schované překvapení. Pokud hledáte tip na výlet, zprávy z regionu na webu olomouc.cz lákají na Přírodovědeckou fakultu v Olomouci. Vrátila se sem interaktivní výstava Po stopách slonů s 13 stanovišti a obří 5-metrovou sloní skluzavkou. A šumperský rej hlásí velký stavební boom. V Šumperku v areálu Hedvy odstartuje stavba 90 nových bytů a vznikne tu dokonce úplně nová ulice Hedvábná. Víme, o čem se píše? Teď už to víte i vy. Pohodový den a zůstaňte naladěni.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Víkend na Skyrocku.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji, v Česku i ve světě. A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.
3: Skyrock.
0: Melodický rok, to je Skyrock.

Olomoucko, Kroměřížsko i Zlínsko. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Sky.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 10. října na Skyroku. Brůzdání začneme u amerických rockerů Aerosmith v roce 1979. Tehdy odchází kytarista Joe Perry po nezhodách se svým toxickým dvojčetem, jak se jim tehdy říká, zpěvákem Stevenem Tylerem. V roce 1984 se naštěstí pro rockové fandy do kapely opět vrací. Rokem pokračujeme u zpěváka Davida Lee Rotha. První zpěvák proslulých Van Halen se poprvé rozkřikuje do světa v roce 1954. Hlas zní od roku 1953 i skotskému zpěvákovi a kytaristovi Midgey Urovi. Jeho jméno si spojíme s Thin Lizzy, Silk, Rich Kids, Visage a hlavně hitparádově úspěšnými Ultravox. Nakonec na filmové plátno za legendárním Supermanem. Hlavní roli v nejznámější jeho podobě z roku 1978 hraje Christopher Reeve. Šarmantní herec nás opouští 10. října 2004. Zítra opět rukujeme dějinami, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
2: Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku.

was a catfish.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredná téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstavě.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyroku.
1: Máme pro vás výsledky voleb. Sledujeme, jak dopadly volby do místních zastupitelstev v Olomouckém kraji. Podíváme se do pětice okresních měst. V Olomouci vyhrálo hnutí ANO a bude mít v 45 členem zastupitelstvu 13 mandátů. Druhé je hnutí STAN s 9 křesly, pak pro Olomouc s 5 zastupiteli Lidovci, ODS a Společně mají každý 4 křesla a Milujeme Olomouc 3 křesla a koalice SPD, Svobodní a Trikolora získala také 3 mandáty v zastupitelstvu Olomouce. Jdeme do Prostějova, zde vyhrálo uskupení Na rovinu a bude mít v 35 členem zastupitelstvu 13 křesel. Dále je to ANO, které má 11 mandátů, pak prostějovští demokraté s 5 křesly, PVčko se 3, SPD 2 mandáty a Prostějov 2-0, 1 křeslo. Co Přerov? Zde vyhrálo ANO a získá v 35 členem zastupitelstvu 16 křesel. Druhá je ODS s 6 křesly, pak Změna pro Přerov se 4 mandáty, Společně pro Přerov také 4 křesla. V zastupitelstvu Přerova bude dále SPD se 3 mandáty a ještě Přerováci se 2. Jak to dopadlo v Šumperku? 27 člené zastupitelstvo obsadí 8 křesly ANO, stejně jako Nezávislá volba také 8 křesel. Dále STAN se 4 mandáty, Šumperáci získali 3 křesla, Srdcem pro Šumperk 2 křesla a 2 křesla i pro koalici SPD, Pro a Trikolora. Mrkneme i do Jeseníka. Ve zdejším 21 členem zastupitelstvu bude nyní 7 lidí z Pro Jeseník, 7 lidí z Jeseník Srdcem, 4 zastupitelé z ANO a pak po jednom křeslu obsadí uskupení Občané Jeseníka, Náš Jeseník a Nezávislí za Jeseník. A jak dopadlo první kolo senátek ve volících obvodech v Olomouckém kraji? V obvodu Litovel dostali z 5 kandidátů nejvíce hlasů Marek Ošťádal 32% a Martin Škůrek téměř 29%. Ti se spolu utkají ve druhém kole senátních voleb. A v senátním obvodu Přerov získali nejvíce hlasů z 5 kandidátů Jakub Navařík a Petr Vrána, oba zhruba 38% hlasů. A tito se taktéž utkají o přízeň voličů a post nového senátora ve druhém kole. To se koná 16. a 17. října. Díky, že jste s námi.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. V neděli se obloha přece jen slituje a po sobotním dešti nabídne převážně polojasno. Přes den počítejte s proměnlivou oblačností a jen místními přeháňkami. Na jižní Moravě můžeme naměřit až 18 stupňů. V pondělí ještě srážky potrápí hlavně severovýchod území. Od úterka se počasí jakoby sklidní. Bude polojasno až oblačno, teploty do 16 stupňů. Ráno ale už pořádné přízemní mrazíky a taky mlhy.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Vítejte u výběru z datem 11. října. Milovníci moderního zvuku nu metalu dnes určitě ve svém přehrávači pouští klasiku tohoto žánru Korn. Jejich debutová eponymní deska, originální směs heavy metalu, funk metalu, grunge a hiphopu, vychází dnes v roce 1994. V nu metalu pokračujeme u kytaristy Mikea Smitha, narozeného v roce 1973. Nejznámější je ze svého působení ve skupině Limp Bizkit v letech 2003 a 4. Tehdy s ní natáčí desku Results May Vary, na které je i populární předělávka Behind Blue Eyes od The Who. Narozeniny má dnes také heavy metalový zpěvák Al Atkins, kterého si rocková veřejnost určitě spojí s klasikou Judas Priest, jež založil už v roce 1969. Z rodinných důvodů ale skupinu opouští ještě před natáčením prvního alba Rock'n'Rolla v roce 1973. Díky spoluautorství mnoha písní však na nás z tohoto díla promlouvá jeho duch. Na závěr legenda vzdálených hudebních dějin. 11. října 1963 je oficiálně oznámeno úmrtí slavné francouzské šanzoniérky Edith Piaf. Nesmrtelnou se stává i díky svým odvážným podnikům během druhé světové války a jen málo vyvolených z hudební branže se může pochlubit takovým všeobecným věhlasem jako ona. I zítra na Skyroku servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.